0: Druhe volejbólowe mužstwo Holcow sportoweho towarstwa Viktorije Worklecy dobi dźensa nimale hač do Zorelca jeć, zoby one w rozpoku swoju zazběhu hru do nowej Rajneje doby přewedło. Tam raja Worklečanki od popodniu 4 přečiło Nysa Volejs. Kopańca, znowa założene druhe koparske mužstwo sportoweho towarstwa Radwo, nastupi dźensa w bywym Komcu a raje tam od připodniu napojenej přečiło tamnišemu Rajnemu zjednočenstwu Was bywy Komc. Dźensa popołudniu cioch oczakuje w piwowym miestačku w Kulowie koparju Sokowa Ralbice Hoki. Przyladowarju oczakuje zajmowy duel. Sokolio su mienujcy solidnie do Nowej Rajnie doby startowali, a warjo wystaje po peczrach w pince tabulki. Kruščanska koparska rezerva je dźensa popołudniu cioch z hosćom pola naczelnika w okreznie Ligi Štafla 2 w Połčnicy. 24 hodinou pozdźišo pojedźe potom prinje koparske mužstwo SJ Kruščicy k drodce do Ramnowa. Nebelčica smědža se tamniši přivisnice a tež dalši přiladovarjo juce dvěry wobladač od napojenej kopa Rajne zjednočenstvo Nebelčicy přečivo Rajnemu zjednočenstvu Halštrow a od cioch rozestaja so prinje koparske mužstwo SJ Nebelčicy z koparskim cukom z Kinsporka v Užnicy. Radworju dobi so suk skončne rozsukač a to jutce od popodniu cioch, pounje dypkovač cedža radworsce koparjo před domjacym publikumom přečevo rezervje na tvara Němske pazlice.
1: Wieso je wo chillne deren itche schudje postarane, schoine dokal se jedeče na ru ladač tam zavisče kobaska, ale što pitu dauer. Wasom do na posetnich.

0: Čmičino posedemiche, nazuma je, najpredara služi vam vizo čas vonka při krasnym vedru, no ale když tlaso raz deštuje, potom je to najlepši čas si dobru kniju raz do ruky zač. Či jedni račo ve klasiske papirjane knize čitaja, doke štrebaja tute doživjenje strony vobročiča, no chceča na vobrazoku sutač, kaj što pola e-booka tak je. Za vobeju, za ma mjesčanska biblioteka v Budešinje široki poskit kleca je svoj online sistem samo zmeniva. O tem, a kak biblioteka čitarjo vabi, je so ljudje mačijova. Se s Jozefinu Rachelic rozmavljava, kotraš je zamovita za zjavnostne dživo v bibliotece.
1: V knize listovač, to je v opetovarja mješanske biblioteki važne a potreba. Mez knjižnimi polcami su s korbikom popuču, ale tež do virtuelno korbika može se kniz biblioteki skazač, a zato ani dom v opuščić ne trebaš. Vupoka z knjunje za 15 euro v obleto pak trebaš, tak Jozefina Rachelic.
2: Hej, bo mamo netko v tun Borrow Box, a nic jac tun online. Tam so moža upoščič e-books, i svuhanske knihe, i noviny. Za to v dobi jen vizo přizevene boč, ale po njo to darmotne te upoščovanje. Hej, to so moža přes smartphone, přes laptop, abo přes tablet potom uživač.
1: Přístup na Borrow Boxu je přes internetnu stronu Měščanské biblioteki možné. Komuž je to překomplikované a nové, dostanje v osobinské poradžovanje.
2: Když jsou prašená, jo vyzo lepé všetc v biblioteki nemožím času voprašet, pon se to rozkvádže, ale hevák je to poprom celé nekomplikované se s tým číslom, když na tej kartky od biblioteki stojí, národnínský dátum nuc dáč a po něm to může šo užívať.
1: Jedna čítorka, kotra šižo veľa lidskere online upoštěně biblioteki užívá, je Helena Kralec.
3: To by za mě atraktivnější, hát se já do města podám, a si tam upoštěvím, a dole zase ručo dáč dobím, to by celé jednore příjemnější, zopon ta kniha ze z té biblioteky tam celé jednore prečo. A pak je hotovo čítane, pak nic.
1: Nimo e-knihu môžeš jako čvan biblioteki tež online nové lexikon Brockhaus užívač. To je zajímavé tež za šulerju. Jako další poskytk naliči Jozefina Rachelic z Měščanskej biblioteki.
2: Niko nuo, náš Filmfriend, co to menuje, to je na streaming datová banka, když so môže ja šelakore filmy a série vobladať a se spáčivým vupokazom bezpłatne.
1: Při všech tutych poskytkach w e-bibliotece chcedža tež dale do šamantno otvarenja w starym mieście wabić.
2: Biblioteka nieke nieho zjenuješ za knihy upoštěno, ale tež generalne mistno so zetkač, so rozmoveč, noh ľudži zeznač, abo celé jednore kus vočarstvič a jen tak prej biblioteka jako rum paj zromadnošče tež.
1: Do biblioteki přichoda buchu se v opetovarja pšeli małe imbis, so bychu moli hišče dlije tam przebywać. Docuwa se woni nimo modernych, digitalnych możnościu, tež analogny rum za kni dale waža a przyja.
0: Online-owe poskytki Měščanskej biblioteki je nam przedstawiła Lydia Maciejo. A sano, macie samo tež lošč zase raz do biblioteki narodowej pokuknić, abo do biblioteki Lessingowo miesta we Kamincu, abo do biblioteki w Worecach. Bydlk na osom.

tuž spiewam a k tomu rejuju, čim rejnčo je dźensa. Rakičanska biesada Ewangelskeje wosady na swiatok přeprošuje na rejowanje serbske reje nidy a dźensa we Farskej Bróžni wot wječora sedmich. Potom poladamy na dzień wotorjenych dworów w Brytni, tam subroskie statoki wotorjene, a też miastna droga budże derje wupyszena, możecie tam historyczne a stare remes wodożywić po takim hok a tok też we wojewódzkiej holi. W Bukiecach, to jsme w narańczych kończynach, je svedźeń zmijo dźensa a jutce, tam so čera hižo wulke, wulke gerlande spowješeli, woprawdźe do powietra, a tute su zmałowali, a tež zmije taka wulka čmewa hana to běše, kiše tam nad bukicami zmałowała, dźensa přinu zavěšče hiše viacore zmije k tomu. Jutce dworo svedźeń v Rónom na nepelit statoku od jednačich ze serbskim wobědom so zahajim. Kuluska piwarnia svědčí cywy kun styčenia 40. miestem haj svědčeń piwarnie. Tam zmija tujštok jedzi, tujštok piču, môžeče si tež piwarniu wobladać. A live hudžbu takajše Frank Vesela praju, čím rinčo jedyš zomadnie spiewaš, tam môžeče si tež dojeć. Svědčenské zaredovanie 80 let domovinská skupina Vohozy, dženca v 15 hodinách, zromadne svědčen a jutce svědča tam domkovanku ve Švělový Brůžni, po takým tyž to je vůleta hodne. A na požadnovanie zapšahu můžete so nastajíč jutce po půdňu, po připůdňu dvímaj ve Krosčicách. Dobrá tradice do názeme. Cibilky na vosom je, to je Gabriel Momea. Lubosť, kajš, vulka, voda je.

Je to mjestem před pięć, abo mjestem iżo před šest tydźenjami było, zo se mam powiedała o dobyčerju Lota, kiž o tym ničo nie dokéž nie sa Jota iščere přizivju 707 euro na viac palinca. Šakot iš po ličbě nimale nienče je dobyčer dobył, ale hišče nie je odwołał. A to je si kupił minuce Loto tajku cedlku ve kamencu pod tajkim. A nitko založba, lotová založba samo prynje 5 cifru da zo šice moža hišče raz ladač pod tajkim 11507 11507 tak vaša dobyčerská cifra započnie a ja dam vam dorady. Vyšče, štož je to dobył, za 10 euro kupił, a ja si zvážu rec ladajče prošu do pobočnych durjov pola šofera ve auče, tam, gdzieś vy vaše tankové kvitovanky nuc zmoščiče, tam zavěšče ta cetla leží 10 do 10.